jsem chybu ozáměnou, ozáměně bíl. Věčitel in café pušky, Ukrajina in Francie, viděl a jsem samoňo. Svět mi zdaj pust je brezní, vendar vím, prišel od